právě ta pořádka kulta, ta logo Aliba je prvná, nebo jsem ti jeho za samozřejmě pajček má, pořádno ty pár, ta sáhle, které má těžší tam kolem, prvá dál, monty, sumí, že tam za dechy, sám se tam rádem to mají, sumí, že kisí, že hrajet, já to příš, že mám se tam, kam to zase na nějakou pastu, to chodí na nohy, protože to ty pají monty, ne logo, a ty pají monty, je to logo, sami ten nohy, pajček má, jako kudá se sami to pají, protože se má logo, a já děkuji.